Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásné sváteční pondělí je 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Slevové akce dnes tvoří 59% tržeb obchodních řetězců v Česku, nejvíc v celé Evropské unii. Loni to bylo o 2% méně. Obchodníci se na rostoucí závislost zákazníků na slevách snaží reagovat trvale nízkými cenami mimo akční nabídky, které označují jako ceny v klidu nebo cenovou jistotu. Češi se ale slevových letáků stále nedokáží zbavit. Experti se neshodují na tom, zda rychlý vývoj umělé inteligence představuje reálné existenční riziko pro lidstvo. Zatímco někteří výzkumníci varují před vznikem nekontrolovatelné superinteligence a volají po přísnější regulaci, šéfové jiných technologických firem tyto katastrofické scénáře odmítají a obávají se spíše zbytečného brždění pokroku. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému se v NHL svěřilo nastálo kapitánské C-čko. Předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins v úterý zápasem proti New Yorku Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Začíná festival Poznej Vltavu. Probíhat bude od Podbaby až ke Žlutým Lázním a novému Dvoreckému mostu. Nabídne řadu komentovaných prohlídek, workshopy nebo možnost nahlédnout do běžně nepřístupných technických objektů a také projížďky velkou lodí po Vltavě. Více na poznejvltavu.cz. Z Prahy Lucia Daňková.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Dnes bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno počítejme také s mlhami. Odpolední teploty fantastické, a to mezi 20 až 25 stupni Celsia.
3: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
6: Hezké dobré ráno, prodloužený víkend z Eteru Hit Rádia, s vámi Lea a Filip, 3 minutky po 7. Tak startujeme právě teď, doufám, že většina z vás má to volno. My ten svátek slavíme prací s Filipem, ale nám je tady dobře. Tak vy, kdo jste v práci, nejste v tom sami, napište nám schválně, co děláte, kde jste v práci, předpokládám, že to budou většina benzíny, čerpací stanice a tak podobně. Dejte když tak vědět na 777 937 777 a my startujeme právě teď. Hit Rádia.

0: Krásné, dobré, sváteční ráno. Dneska je svatého Václava, tak vašíci, pašíci, všechno nejlepší k svátku. Hlavně připomínáme si naši českou státnost, to, že jsme tady jako stát už tisíc let a to je už důvod být na nás náležitě hrdí. Takže jsme hrdí, Filipe. Jsme hrdí.
1: My jsme hrdí. My jsme hrdé osoby, myslím si, že jsme i hrdí na svůj národ. Hodně lidí vlastně na Česko tak trošku jako pohlíží pořád zvláštně, jako že nemáme moře a nemáme Alpy, ale já si myslím, že se tady máme jako krásně v Česku.
0: Vždycky, když přijde 28. září, tak se v nás probudí taková ta zvláštní směs hrdosti, úlevy, že jsme to zase prostě dokázali tady na tom kousku země, kde se to mele ze všech stran, sedíme už přes tisíc let a pořád si objednáváme naše pivečko český, ne? Bych si dala takhle hezky. Šup. Ten dobrý nahlasivky, víš?
1: Já jsem zrovna teda jeden z mála chlapů Čechů, co já prostě pivo nepiju. Nepřišel jsem tomu na chuť, ale divnej budu spíš já, protože ostatní ho pijí.
0: Tak si to pojďme shrnout. 28. září si připomínáme Den české státnosti a odkaz svatého Václava, patrona české země. Taky bacha, otevírací doba obchodu, velké prodejny na 200 metrů musí mít dnes zavřeno, tak já doufám, že jste to zvládli všechno včera. Nakoupit si můžete něco na benzinkách, třeba párek v rohlíku, nádražích nebo taky v takových těch menších obchodech. No a třeba v Praze můžete vyrazit za historii i kulturou, třeba na korunovační klenoty do Strakovy akademie, Národního technického muzea nebo na svatováclavské slavnosti po celé České republice, kam já zrovna taky po 10. hodině jedu, takže dneska s vámi budu v takové kratší jízdě, ale od 10. hodin už kolegyně Káťa Pechová a my se spolu uvidíme na svatováclavské slavnosti pouti v Lovosicích na severu Čech. A dejte vědět, kam se chystáte, protože dneska je toho strašně moc, takže užijte si ten den naplno a my posíláme nějaký ten devadesátkový hit, co takhle headway. What is love?

0: Krásné dobré ráno, jdeme se podívat na vaše SMSky, chodí nám jich tady spousty. Dobré ráno, Leonko, svátek taky v práci, odpad se vozí pořád, zdraví Koudy z Trutnova. Koudy, zdravíme a respekt tvýmu jobu, díky za to, že tě máme. Nebo nám tady píše Martina, dobré ráno, z Náchoda z práce, pracuji jako pokladní na nádraží, jsem v tom s vámi, krásný den, Martina. Martinko, ať ti to tam rychle uteče. Ty brďo, těch zpráv normálně naši posluchači nespí, oni makají. Tady píše dokonce sestřička z jižních Čech. Dobré ráno, zdravím také z práce. Pracuji jako zdravotní sestra v terénu, v domácí péči, jedeme nonstop. Děkuji, že nám k tomu krásně hrajete, sestřička z jižních Čech. To je tak hezký. Zdravíme sestřičku a ještě tady Paty. Dobré ráno, Leonko, bohužel já jsem dnes v práci, pracuji jako fyzioterapeutka v lázeňském provozu. Krásný a pohodový den a takových SMSek je tady spousty. Takže děkujeme, ano, jsme v tom společně, prostě jsme v práci, tak ten státní svátek oslavíme prací. Co by vlastně ti nepracující bez nás dneska dělali?
1: Spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Christina Aguilera a teď už Filip Lejček a ranní update. Miau.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V přírodní rezervaci na americkém Long Islandu čekalo na návštěvníky neobvyklé překvapení. Po cestě se tam procházel malý krokodýl. Nejprve to vypadalo, že se jedná o aligátora, odborníci ale později zjistili, že jde o krokodýla Morletova, pocházejícího ze střední Ameriky. Pravděpodobně se ho zbavil chovatel.
0: A nemenoval se Dandy?
2: Dandy to mohlo být také. Slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji z celého Maďarska obyvatelé malé obce Nemezrádo, západně od Balatonu. Vyplývá to z místního žebříčku zveřejněného v pátek. Jen pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešti se do první desítky ani nedostali. Tak ty byli spíš ty vesnice, viď?
0: Já se vzrodu Děnděšu, takže já jsem z města Děnděš. To je přímo Giongio z Maďarsku, město Děnděš.
2: Existuje, jo?
0: No jasně, podívej se,
2: fakt. Nebo si ze mě střílíš?
0: Ne, přísahám, podívej se, Giongios, podívej se, že existuje město Děnděš.
2: Já mám ještě jednu zprávu
0: tam. To nevadí, rozebereme Maďarsko, pojď. Podívej se, že existuje Děnděš.
2: Jak se to mám napsat teda?
0: Giongios, Děnděš. A nebo Děndě,
2: Giongios, město.
0: Ne, fakt?
2: Jo, druhé největší město v Župě Heves v severním Maďarsku, které leží 80 kilometrů od Budapešti na úpatí pohoří Mátra.
0: No, tady, Nemtudo.
2: Nekecala, přátelé, ale pojďme ještě na jednu hezkou zprávu, co tady mám, protože takový úspěch vůbec nečekali zdravotní sestry ze Stocké nemocnice na Plzeňsku. Ty se totiž oblékly do retro uniform a reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měly jejich stejnokroje na sociálních sítích, kde video zhlédli už stovky tisíc lidí.
0: A to je krásný, proč ne? Holky, tleskáme vám. Krásné dobré ráno. A my jdeme hrát. Možná činnasky. Taky David Guetta, tedy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Ale teď už volíme doprava, vstáváme pravou nohou do toho nového dne. Mějte krásný den, bude krásný počasí. A je volno. Pro většinu z vás teda. Hezké ráno.

0: David Guetta, tedy svým Stones and I, tahle hudební trojice, to se dost povedlo. Za chviličku Linkin Park, nebo taky Nelly Furtado a spousty dalších skvělých hitů, tak doufám, že se vám stává krásně, ať už pracujete nebo odpočíváte. Díky, že posloucháte Hit Radio.
1: Hit Radio.

Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné pondělí, za chviličku 8. hodina, další zprávy, vítejte u nich. Penzisté si od ledna přilepší o 304 korun. Průměrný důchod vzroste z 21 892 na 22 196 korun. O podobnou částku si polepší všichni penzisté. Většina navýšení jde do základní výměry důchodu, která je pro všechny stejná. Zvýšení se dotkne nejen starobních, ale i invalidních důchodů. A zdaleka nejde o jedinou změnu, kterou penzistům přinese příští rok. Bouře doprovázená silným větrem a vydatnými dešti od minulé soboty sužuje severovýchod USA. V New Yorku a New Jersey způsobila rozsáhlé záplavy. V newyorském Brooklynu si vyžádala jednu oběť. Obyvatele zasažených oblastí se potýkají také s výpadky elektřiny. Podle agentury AFP je bez elektrického proudu až 130 tisíc odběratelů. A pojďme také na sport. Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0-1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2-1. Nizozemci po dvou brankách Maxe Merdinga vyhráli v Srbsku 2-1. A Češi hrají svůj zápas až zítra v Praze proti hvězdnému týmu Anglie, a to večer od 20 hodin a 45 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Zoo Praha zve na tradiční narozeninovou slavnost, tentokrát v duchu 30. let. Kostýmy nebo také historická vozidla. Na místě vám navíc vytvoří i tehdejší účesy a tančit se bude v rytmu swingu. Pochopitelně nechybí komentovaná krmení. Program začíná v 11 hodin. Z Metropole Lucie Daňková.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Dnešní sváteční den bude parádní, bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď po ránu ještě ojediněle i mlhy, ale ty teploty skutku skvělé. Odpolední mezi 20 až 25 stupni Celsia.
9: Pokračujeme dál, hezké dobré ráno, minutka po 8. Hit Rádio s vámi.

0: Taylor Swift, hezké dobré ráno. Dneska, nejenom to, že slavíme státní svátek svatého Václava, ale dneska je den českého piva. A nejen toho českého, ale i moravského, takže zdravíme do Nošovic, do Litovle, do Přerova, do všech těch superbeskidských městeček a vesnic, kde se dělají takové malé speciálky. Máme vás rádi a děkujeme za to zlato. Hlavně pro nás zpěváky, je to strašně skvělý na hlasivky, takže já si opravdu ráda dám malé pivečko. A dneska teda možná dvě. Každopádně takových pár zajímavostí. Na každého Čecha, včetně novorozenců, připadá Filipe 149 litrů vypitého piva za rok.
1: To je strašná porce, že jo?
0: Ty, který to nepiješ.
1: Když to vlastně jako můžeme říct teda zdvojnásobíš, tak dostaneš ty půl litry, že jo, kolik ty lidi vypijou. No tak, tak někdo musí pít za mě, ale já věřím, že kdyby jsme tady prošli jako
0: ale
1: okruh
0: pijou,
1: kilometru,
0: jasně.
1: Tak to někdo jako za mě vezme v klidu, chlapi, díky.
0: Každopádně pivo se vyrábělo už v 7. tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii a přispěla k tomu vlastně náhoda. Do nádoby, ve které skladovali lidé obilí, napršelo, voda zkvasila a když ji později objevili, už degustovali, chápeš to? A dokonce v počátku pivo vyráběly výhradně ženy a to jsem si teď vzpomněla, kdy mi moje slovenská babička vždycky říkala, Leonko, pí pivo, ale to černé, vždycky mi dávala od malinka pít černé pivo, že budu mít jako velké vnady.
1: Tak ale... to se povedlo asi. To se hodně povedlo,
0: děkuju,
1: to babička,
0: babičko.
1: Nekecala. Mně zase říkali, hele, že když budu pít polívku, jak vyrostu, taky měli pravdu prarodiče, no. A děda mi taky dával vždycky ochutnávat a říkal, Filipku, k tomu se propiješ. A nestalo se. Nestalo
0: tak
1: se.
0: Prosím vás, hoďte tam dneska jedno, dvě, tři. Dneska jsou ta vinovraní, svatováclavské poutě a tak podobně, tak prostě pivečko místo vínečka, co? My jdeme hrát dobrou muziku. Hezké ráno.

Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
0: Lelosy. Too comfortable to take off.

nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Američanku Olivie Jonesovou čeká každé září nevšední úkol. Společně s manželem musí dojet nakoupit zásoby na zhruba půl roku, než je přecházející zima v odlehlém městečku na Aljašce odřízne od světa. Výlet do obchodu ve Fairbanks zabere manželům 4 dny a za veškeré potraviny a další nezbytnosti utratí v přepočtu asi 100 000 korun. Na kalifornském pobřeží se konalo tradiční mistrovství světa v psím surfování. Čtyřnozí závodníci se postavili na surfovací prkna společně se svými lidskými parťáky a snažili se co nejlépe zvládnout vlny. Soutěž přitahuje každoročně desítky psů a organizátoři ji pojímají jako zábavu i podporu charitativních projektů spojených se zvířaty. No a Australan Joseph McGrail překonal světový rekord v nejhlasitějším lidském výkřiku. Do mikrofonu zakřičel jediné slovo now, tedy teď. Naměřeno mu bylo 122,4 decibelů, což je přibližně úroveň hromu, motorové pily nebo pneumatického kladiva. Předchozí rekord držela od roku 1994 učitelka ze severního Irska.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, za chviličku už bude dopolko, státní svátek 28. září a my tady s Filipem známe matku roku. Představte si, že sourozenci z jedné vesničky na Jesenicku zameškali minulý rok 600 vyučovacích hodin.
1: Tak to tam ani snad nebyly, ne vůbec?
0: Já nevím, prostě, já to nechápu asi, no. Když se k tomu připočte ještě jarní zavření škol, to tam nebyly snad možná ani jednou, přesně jak říkáš. Každopádně jejich mamča asi, nevím, je nějakou školou prostě nešikanovala, co si budem, že jo. Tak já nevím, no. Kolik ty jsi měl zameškaných hodin? Já jsem teda byla průserář, hlavně na střední, na konzervatoři.
1: No,
0: já jsem tam spíš nechodila, než jsem chodila.
1: Já jsem chodil do školy docela, když už se mi jako nechtělo, tak jsem doma samozřejmě nafilmoval, že mi není dobře. A pak jsem čekal, jestli mě nechají doma nebo ne. Aha. Máma často říkala, hele, víš co, tak tam běž a kdybys to nemohl vydržet, tak půjdeš domů. A to už se nestalo, protože jak už jsem tam došel, tak to bylo v pohodě. Zjistil jsem jinak, že první a druhý ročník základní školy 800 až 850 hodin za školní rok je kompletní docházka, takže tam fakt moc nechodili.
0: Tak teda maminko, tleskáme, no. Za chvilku David Koller, Benson Boone a nebo třeba Kamrat s hitem Be Mine.

Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné pondělí, je za chviličku 9:00, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové. Pětistá výstava začala 15. září. První 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřena od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. A pojďme také na hokej. Hokejisté Třince vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Liberce a v probíhající sezóně ještě nestratili ani bod. Na čele tabulky mají oceláři stále tříbodový náskok na Pardubice, které po obratu ve třetí třetině uspěli v Brně. Bílí tygři klesli na předposlední příčku poté, co Olomouc zvítězila v Kladně. První bodový zisk slaví Vítkovice. Ostravané přehráli Mladou Boleslav jasně 6-2. České Budějovice přetlačili Litvínov 5-4. Vítězný gól dal v poslední minutě čtyřbodový Nik Olesen. No a stejně jako Olomouc vyhrála poprvé za 3 body i Plzeň, když udolala Hradec Králové 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Hledám ženu, nástup i hned, bláznivá komedie, na kterou zve dnes divadlo Palas. Děj se točí kolem Jima, který žije se svojí milenkou, hrozí mu návštěva šéfa, který je členem ligy pro morálku a soužití na psí knížku neschvaluje. Začíná se ve 14 hodin a vstupenky ještě seženete. Z Prahy Lucia Denková.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.
4: Dnes můžeme očekávat jasno na severozápadě až polojasno odpoledne, nebo už vlastně i teď vybízí jasně k procházkám. Odpolední maxima až na 25 stupních Celsia.
1: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
6: Prodloužený víkend z Véteru Hit Rádia s vámi stále Lea, taky Filip, 3 minutky po 9. Teď už krásné pondělní, sváteční dopoledne. Před námi Eva Farná, taky Katy Perry. Tak díky, že posloucháte, že jste s námi. Pokračujeme, nezastavujeme. Hezký den.
1: Hit Radio Hit

0: minutek po deváté s vámi Lea a Filip, hezké dobré dopoledne. Představte si, Filipe, to je něco i pro tebe, jo? A schválně nám řekneš, jak to je. Nezadaní muži řekli, co chtějí od vysněné ženy. Bacha. Celých 98% mužů hledá ženu, která je bude respektovat. Dále, pro 97% mužů je pak důležité, aby mohli ženě důvěřovat a svěřovat se jí, mít jí i jako nejlepší kámošku. A o něco menší skupina pánů, 95%, pak uvedla, že hledají někoho, s kým mohou bez problému komunikovat a řešit své potřeby. No a neméně důležitým aspektem je pak u žen smysl pro humor a schopnost umět muže rozesmát, to je 91%. Já bych řekla, že to je docela zajímavé, jak různě dokážete pojmenovat sex.
1: No, já jsem jenom chtěl říct, že já nevím, jak smýšlí teď nezadaní muži, ale když se jako vzpomenu, když jsem byl nezadaný já, tak já si myslím, jako, že to je pravda, že aspoň já jsem teda vždycky chtěl mít doma vlastně tu přítelkyni lomeno kamarádku, že vlastně jsem si s ní mohl pokecat, o čem jsem chtěla, hlavně když jí něco jako říkám, tak aby člověk viděl, že jí to zajímá, že to není takový, že jako jenom poslouchá, říká, jo, tak už skončí, prostě nějaký tvůj fotbal mě nezajímá, jestli jdeš do práce a tak. Takže já s tím můžu souhlasit a ten smysl pro humor to bylo v té opačné kolonce.
0: Ne, tam je 91% mužů. Nejméně důležitým aspektem je pak už jen smysl humor. Ano,
1: nejméně.
0: A schopnost umět muže rozesmát.
1: Tak s tím já nesouhlasím. To já potřebuji, aby byla trošku vtipná a rozesmát.
0: Neméně,
1: no tak já jsem se divil právě. No tak chlapi,
0: jste
1: pořádku.
0: Já bych řekla, že tohle vyhrává samozřejmě, že jo. Ale je tak jako hrozně hezký, když se nad tím zamyslím jako ženská. Jak různě vlastně dokážeme pojmenovat sex.
1: To je z Maďarska, no. Prostě, jak jsem dneska říkal.
0: Jdeme hrát další skvělou muziku. Díky, že jste s námi.

0: Hit Radio stále s vámi, krásné dobré pondělní dopoledne, před námi vodopády, chaos, kdo by neznal tuhle pečku z 90. let, a nebo taky přijde duet Lady Gaga Bruno Mars, Die with a Smile, tak volume doprava a za chvilku jsme zpátky, hezké pondělí.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Krásné pondělní dopoledne, státní svátek 28. září, ale zítra 29. Tak zítra je, přátelé, Den srdce. A mám tady takových pár zajímavých faktů o srdíčku, kde největší srdce na planetě má modrá velryba a může vážit až 180 kilo a je velké jako takové jedno menší auto, když si představíte. A nebo, když se zamilujete, tak srdce nejen ženám buší rychleji, to známe asi každý z nás, ale dokonce na EKG se to fakt dá vidět doslova, kde se mění ten rytmus. A jak je takové torčení, mám něco na srdci, tak bych řekla, že je překvapivě blízko realitě. Stres a emoce ovlivňují náš tep a tlak tak, že se to promítne i do zdraví, to asi taky známe každý z nás, ale takový to nejromantičtější, tak to je fakt, když se dva lidi drží za ruce a dívají se lásky plně na sebe, tak jejich srdce se můžou doslova synchronizovat. A nějakou takovou lásku zažil taky nebo zažívá každý z nás, kdy vám srdce chce, jak se říká, vyskočit z hrudi. Tak tolik asi k tomu srdíčku, tak zítra prosím vás, milujte se, množte se a mějte se rádi.

0: Přátelé, kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Mějte krásné dopoledne, státní svátek 28. září, taky krásné odpoledne, podvečer a večer. Pokud možno, samozřejmě buďte s námi. Já frčím směr Lovosice na svatováclavskou pouť. Za chviličku po desáté s vámi kolegyňka Káťa Pechová. Taky si můžete psát o hity na přání k vaření, spousta dobré nálady, pozitivní energie. Filipek tady s vámi taky zůstává. Tak pokud možno, buďte s námi a užijte si ten dnešní den podle své libosti a chuti. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Hit Radio City. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Hit Radio. Hit Radio.
5: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
6: Come on. Let's do this, gang.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: In applicazione Radio CZ. Hit Radio.
4: Krásné pondělí, za chviličku 10. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Ceny ropy na světových trzích prudce vzrostly o zhruba 3% a severomořská ropa Brent překonala hranici $107 za barel. Reagují tak na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odmítl nejnovější iránský návrh na příměří a znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Trhy se v důsledku přetrvávajícího geopolitického napětí obávají narušení dodávek suroviny a růstu rizikové prémie. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se doposud předpokládalo. A pojďme také na fotbal. Španělé povolali na zápasy Ligy národů obránce Robina Le Normanda. 29-letý bek Atletico Madrid nahradil zraněného Erika Garciu z Barcelony. Jenci při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci už 3. října v Oviedu. Doma hrají Češi v úterý proti Anglii. Do té doby ale můžete navštívit Repre Funfest, který se koná v Edenu před stadionem i během dneška.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty opět příjemné, vybízející k procházkám a výletům až 25 stupňů Celsia.
2: Hit Radio City.
5: Hezké dopoledne, minuta po 10. hodině s vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů. Hit Radio. Za chvilku skupina hodiny, ale právě teď jsou tady September a Cry For You.

Skupina Hodiny a Souhvězdí v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. Dneska máte jedinečnou možnost, můžete se legálně podívat tam, kde se rozhoduje o vašich penězích. A nebude vás to ku podivu stát ani korunu. Na svatého Václava totiž probíhají prohlídky sídla vlády a ministerstva financí. Můžete si tak projít chodbami, kde se běžně potí ministři, prohlédnout si ty barokní stropy, které vždycky vídáme jenom v televizi za zády politiků, že jo. Navíc je to všechno fakt zdarma, což je u ministerstva financí docela ironický bonus. Prohlídky jedou až do večera, takže pokud chcete fotku z místa, kde se tvoří rozpočet, teď je ta chvíle. Jenom opatrně pozor, protože fronty budou pravděpodobně delší než fronta na banány v roce 88.

0: a Blow Me v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. No a prosím vás, tohle je naprosto zásadní. Máme kapitána. David Pastrňák přepsal historii v Bostonu. Je to obrovská čest. Taky důkaz, že v NHL nejste prostě jenom hostem, ale majitelem klíčů. Tenhle kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď velí celý kabině. Navíc v NHL je kapitánské C-čko posvátná věc, zvlášť na místech, jako je Boston. Jo, neskutečný. Před ním ho nosili legendy jako Zdeno Chára nebo Patrice Bergeron. Pasta vstupuje v podstatě do klubu nesmrtelných. 13 sezon na jednom místě, to je v dnešní době hokejových tradeů a honby za penězi naprostý unikát. On to město miluje a to město a ten klub milujou Pastu. Takže velká gratulace, jsme mega pyšný. Další hity k tomu, za chvilku Linkin Park, Nirvana nebo Celeste Buckingham.
1: Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkin Park dohrávají v éteru Hitrádia. Krásné dopoledne. A zajímá mě důležitá věc. Zpívá se u vás ve škole? A teď nemyslím jenom o hudebce, nebo když někdo vymyslí nějakou kvalitní prostou písničku. Lidl totiž spojil síly s Bobem a Bobkem a Karol z projektu Karol a Kvído. No a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé republiky. Zapojit se je navíc úplně jednoduchý. Natočte se s celou třídou, jak zpíváte. Jo, hele, easy peasy. Můžete dát soutěžní písničku Jsme kuchaři, klidně ale zaspívejte svůj oblíbený song. Nebo si klidně vymyslete vlastní hit. Jo, video nebo audio potom do 31. října pošlete na bobabobek@lidl.cz. Strašně jednoduchý. No a to nejlepší na tom je, že se vybere 14 výherců a za nimi dorazí Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Čeká vás ranní rozcvička, hry a soutěže, workshop o zdravém jídle a samozřejmě pořádná zdravá svačina. Takže samý pozitivní věci. Prostě dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Všechny podklady, taneček i informace najdete na lidl.cz/škola-volá a do 31. října zpívat, natočit a taky poslat. Držím pěsti a posílám další hity. Tohle jsou Lucenzo a Don Omar.

Dasha a Austin, jste s Hitrádiem, krásné dopoledne a krásné sváteční pondělí. Vy, co jste v práci? Já vím, je to náročné. I o svátku, co? Tak doufám, že to aspoň je jako na pohodu, jo? Že žádný velký stresy. No a vy, co jste doma, tak předpokládám, že se pomalu chystáte k nějakému vaření, jo? Přece jenom sváteční oběd, to je velká záležitost. No a ano, i dneska v 11 hodin odstartují právě hity k vaření, to znamená, že píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat. Do 11. hodiny samozřejmě další hity Calvin Harris, Ellie Goulding, Imagine Dragons nebo třeba Kid Laroi, tak buďte s námi. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné sváteční pondělí, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Obavy Čechů z dalšího růstu cen energií sílí. Jejich zdražení nyní očekává 60% lidí, což je nejvíce za poslední dva roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% Čechů. Za hlavní důvody možného růstu cen lidé nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršená očekávání se ale zatím výrazněji nepromítají do chování domácností. Změnu dodavatelé plánuje jen zhruba každý sedmý Čech a více než 3/4 lidí o ní vůbec neuvažuje. Pozor při podzimním úklidu zahrad. Pálení schrabaného listí, trávy, plevele nebo čerstvých větví za účelem jejich likvidace je v Česku od loňského března zakázané. Za porušení pravidel mohou fyzickým osobám hrozit pokuty v řádu desítek tisíc korun. V některých případech může horní hranice sankce dosáhnout až k milionu. Povolené zůstává například pálení suchého a čistého dřeva na otevřeném ohništi pro rekreační účely. Zahradní bioodpad je proto lepší z kompostu. Vyhodit do hnědé popelnice nebo odvést do sběrného dvora. A pojďme také na led. Páté kolo hokejové extraligy dnes uzavře souboj Sparty s Karlovými Vary. Oba týmy mají po 4 zápasech na kontě 2 výhry a v tabulce je dělí jediný bod. Sparta je 6., Energie 7. Pražané naposledy vyhráli v Litvínově 4-1. Karlovy Vary doma porazili České Budějovice. Utkání v pražské O2 aréně začíná v 16 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Zoo Praha zve na tradiční narozeninovou slavnost, tentokrát v duchu 30. let. Kostýmy nebo také historická vozidla na místě vám navíc vytvoří i tehdejší účesy a tančit se bude v rytmu swingu. Pochopitelně nechybí komentovaná krmení. Program začíná v 11 hodin. Z Metropole Lucie Daňková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
3: Dnes bude většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno. Odpolední teploty opět velice příjemné, tak vyražte někam na výlet 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Hit Radio City.
5: Krásné dopoledne, 2 minuty po 11. Startují nám hity k vaření. Pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Hit Radio. 777 937 777. No a teď už je tady Alvaro Solera.

Výbírek za Faithless v éteru Hit Rádia, hezké dopoledne. No a šťastnou ruku, pokud právě vaříte. Jsou tady hity k vaření a to znamená, že vy píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na 777-937-777. No a přece jenom sváteční den, že jo. A třeba u Stáni, tam to musí vonět fantasticky. Nejradši bych zajela na jídlo, protože Stáňa píše, máme dnes uzenou polívku, bramborový knedlík, špenát uzený a šneky z listového těsta na odpoledne. No, tak komu se taky začaly zbíhat sliny, tak ano, jsme v tom společně a Stáňa by k tomu chtěla Žijeme len raz. Takže dámy a pánové, Žijeme len raz, napište dál na 777 937 777.

0: kommt nichts.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rihanna v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne vám všem. Díky, že píšete na 777-937-777, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Jo, velmi jednoduchý, i ty kvaření jsou tady. Další zprávu jsem vybrala od Žanety. Ta by chtěla Kateřiny Marie Tichou. A prosím vás, vaří řízečky a šťouchačky. Jo. Dokonce poslala fotku, má tam i koláč, krásný koláč. A taky vaří dýňovou polívku. A pojďme si říct, že ano, právě teď začíná ta sezóna, kdy cuketu nahrazuje dýně, ale dýňová polívka je skvělá. Takže dobrou chuť, no a Kateřina, už za chvíli. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, a chce mi zas jednou rozčesnou kolena. Dáme si plamen a vypište dál, co vaříte a co chcete poslouchat.
1: Mít někoho, kdo se postará. OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

krásný song, co? Tohle je Is a Over the Rainbow. Posloucháte Hit Radio. Jste naprosto skvělý, já mám úplně pocit, že jsem ve vašich kuchyních. Máme tady další přání. Honza píše, u nás to bude vonět ještě víc. Vaříme s mamkou bramborový salát a řízky a bramborovou polívku s čerstvými houbami přímo z lesa. Mňam. A chtěl by Shakiru a Burna Boy. No a stejný přání máme ještě od Bětky, kde vařej sekanou a přála by si právě song Day Day. Tak já dávám.

Kamarád a Feel Alive, jste z Hit Radio. Díky za to a díky za to, že píšete. Píšete, co vaříte a co k tomu chcete poslouchat. Další zprávu jsem vybrala od Andreji. Ta píše: chtěla bych poprosit o sraz bohému. Bylo by to pro všechny, co jí mají rádi. Vařím dnes bramborový knedlík, výpečky, špenát. Fantastická volba. Andreo, fantastická volba. K tomu ještě frankfurtskou polévku a jako dezert pudinkovou bábovku. Máte místo u stolu, když tak ještě, a že bych skočila po vysílání. Každopádně ano, dámy a pánové, pro vás všechny právě teď v Ohrouti. Od Andrej, svaz českých bohémů.

0: takovej ideální song k chystání oběda, ale proti gustu. Hele, Vohnoutí a Svaz českých bohémů na Hit Rádiu. Hity k vaření se pomalu chýlí ke konci. Ještě stihnu splnit dvě přání. Jo, já se snažím splnit vám, co vám na očích a SMS-kách vidím, ale samozřejmě není ta hodina napukovací, tak ještě zpráva od Markéty, ta píše, zrovna dělám tortily s kuřecím masem a zeleninkou a u toho vás samozřejmě poslouchám. Odpoledne se chystáme s rodinou na kolo. Kdybyste mi zahráli Firestone od Kaiga, byl by ten den ještě krásnější. Markét, a on bude. On bude už za chvíli. No a ještě taky zpráva od cestovatelů. Prosím vás, tady máme přání na Činaský Jakse. Píšou, vracíme se ze Zakynthosu autem a posloucháme celou dobu. Teď jsme momentálně na Slovensku, tak ať se nám líp jede a zdravíme Čechy v okolí, co taky poslouchají. Michal, Monika, Erinka. Hele, tyjo, jste hustý? Tak ať vám cesta utíká. Za chvilku tím pádem. Jeden Kaigo a Firestone a k tomu ještě... A k tomu ještě Činasky. Díky moc, že jste se všichni zapojili. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásný sváteční den a za chvíli 12. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Na Pražském hradě dnes končí mimořádná výstava českých korunovačních klenotů a zájem veřejnosti v samotném závěru akce dosáhl vrcholu. Lidé, kteří se chtějí podívat na svatováclavskou korunu a další vzácné insignie ve Vladislavském sále,

0: musí v louhých frontách sahajících až do zahrad počítat s čekáním přesahujícím 2 až 3 hodiny. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. Předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins už v úterý zápasem proti New York Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Hledám ženu, nástup i hned, bláznivá komedie, na kterou zve dnes divadlo Palas. Děj se točí kolem Jima, který žije se svojí milenkou, hrozí mu návštěva šéfa, který je členem ligy pro morálku a soužití na psí knížku neschvaluje. Začíná se ve 14 hodin a vstupenky ještě seženete. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Pokud jste čekali na krásné počasí, tak jste se trefili. Bude většinou jasno na severu a západě Čech až oblačno, ale nejvyšší odpolední teploty až 25 stupňů Celsia.
3: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová a další porce těch nejlepších hitů. Na start hodiny Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe.

David Guetta, Teddy Swims a taky Tones and I. Posloucháte Hit Radio. A Taylor Swift to 5 v noci na VMA ukázala, proč je hudební vesmír jenom její hřiště. Vyhrála hlavní kategorii klip roku s videem k písni The Fate of Ophelia a je to fascinující, protože Taylor si ty klipy i sama režíruje. Jo? Takže ta soška astronauta je pro ní víc o filmařině než o zpěvu. Neskutečný. Prostě sledujeme někoho, kdo v přímém přenosu betonuje svůj status absolutně největší hvězdy století. Takhle, na pódiu vypadala, že jí to pořád upřímně dojímá, jo, což je hezký, i když už má doma na tyhle ceny pravděpodobně vyhrazenou celou jednu místnost. Možná i dvě. Jo. Je to taková mašina na úspěch, která se doopravdy nezastavuje, takže myslím si, že vzhledem k tomu, že Taylor vyhrává tak moc často, že ostatní nominovaní už na ty gala večery chodí v podstatě jenom kvůli cateringu.

0: Rosé a Bruno Mars s námi na Hit Radio. No a dneska ještě volný den pro většinu z vás, doufám, že si to užíváte, ale nebojte, je i důvod se těšit na ten klasický pracovní den, jo? Zítra ráno už totiž opět snídaně šampionů a opět taky rychlá pětka. A pozor, celý týden jsou ve hře poukazy na 5 000 korun od Citizen, takže si můžete vybrat oblečení do městské džungle, kterému hlavně můžete věřit, protože oblečení Citizen odolává špíně, potu i pachu, což tady v tom počasí ideální věc, jo? Hlavně vás podrží v každodenních situacích. Takže nezapomeňte, zítra ráno rychlá pětka, voucher na 5 000 od Citizen. No za chvilku už douší tenhle král Lenny Kravitz, taky Sia nebo Guru Josh Project.
1: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lenny Kravitz a Again. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne už. No, to se může stát. Každopádně, prosím vás, máme tady velké výročí a asi vás to překvapí. Samoobslužné boxy mají dneska 5 let. Chápete to? Jenom 5 let? Přijde, že jsme se s nimi zžili, jak kdyby to bylo už 20. Jo, dneska jich je v Česku 19 tisíc, což je teda velký číslo. A v podstatě už se asi většina z nás nedovede představit, že by tady nebyli. Jo, protože i to, jak to občas hyzdí okolí, už jsme si téměř zvykli. A je to skvělý v tom, že prostě nemusíte s nikým mluvit, jo. Nikdo na vás netlačí, nebo dobře, trošku jo, protože já miluju takový to, když vám doručí balík a přijde SMSka. No ale vyzvedni si to už jako do dneška, jo. Jinak konec, jo. Ale jinak je to prostě skvělý. Je to skvělá věc pro introverty. Možná to nejlepší, co lidstvo od vynálezu e-mailu vymyslelo. Naprosto skvělá věc. A ten zvuk. Když se otevřou ty dvířka boxu, to je jak když zazvoní zvonek, když přichází Ježíšek. Co?
1: Let's go.

DJ Antoine a The Beatshakers, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a krásné sváteční pondělí vám všem. Za chvilku 13 hodin já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho svátečního dne, ať už slavíte nohama nahoře nebo prací, jo, nějak se to prostě oslavit musí. Užijte si moc tenhle krásný den, který je vyloženě jako babí léto, kdyby bylo v učebnici, jo, tak by takhle vypadalo. Moc si to užijte, další hity k tomu za chvilku. Skvělý Damiano David, taky Sunfelt nebo Wiz Khalifa. Mějte se krásně, ahoj.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Jsou tady krátké zprávy ve 13 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Babí léto je tady. Česko čeká slunečný týden s teplotami až kolem 25 stupňů. Pršet by podle meteorologů nemělo, pouze z rána se mohou místy objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno, teploty opět začnou padat až o víkendu. Vídejní boxy jsou v Česku stále více oblíbenější. V Evropě zároveň patříme k zemím, kde je jich nejvíce. Lidé si díky nim mohou zásilky vyzvednout téměř kdykoliv, a to bez čekání na kurýra. Ne všichni ale jejich rozmach vítají. Kritici upozorňují na jejich umisťování do veřejného prostoru, omezenou kapacitu schránek nebo také na riziko vykradení. Maďarský parlament dnes zbavil imunity premiéra Petra Maďara a dva bývalé ministry z vlády Viktora Orbána. Důvodem jsou odlišné kauzy. Maďar je podle informací vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu a dvojce exministrů mimo jiné kvůli podezření z korupce. Maďar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno. Píše o tom agentura AFP. No a zpěvačka Taylor Swift se stala nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards hudební televize MTV. Na letošním předávání získala 3 ocenění a s celkovými 33 trofejemi tak překonala dosavadní rekord Beyoncé. Hlavní cenu za videoklip roku získala za píseň The Fate of Ophelia. Skladbu mimo jiné věnovala v srpnu zesnulé Dolly Parton.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: A jako vždycky po zprávách jdeme ještě na počasí. Teploty se nám tady v Praze dneska budou pohybovat až kolem 25 stupňů. Je a taky bude jasno, nebo skoro jasno. Takže babí léto pokračuje. Hit Rádio. S vámi už Tomáš Kočárník a řekněme, je to pěkný, když ten státní svátek vychází na pondělí. Že jo? Teda

Alex Warren, s vámi taky Hit Radio City a je tu 28. září. Pěkný den, co? Den české státosti a taky si připomínáme, že pokud se dva bráchové nemají rádi, je dobrý to řešit nějakou terapií nebo ničím podobným, protože taky dneska slavíme i den svatého Václava. Jak určitě víte, ten byl bráchou Boleslavem. No, neměl to s ním úplně lehký, když to řeknu takhle, a Václava zabil. Tak já pevně doufám, že vy u vás v domácnosti a v rodinách máte lepší vztahy, současně taky, když je ten státní svátek a vyjde na pondělí. To je vždycky ten svět o něco hezčím místem pro život, takže doufám, že ten prodloužený víkend užíváte podle vašich představ. No a pokud třeba dneska makáte, tak samozřejmě jako vždycky doufám, že díky tomu státnímu svátku makáte, alespoň za víc peněz než normálně. No a pokud makáte a nemáte za to ani o korunu navíc, nebojte, jsem v tom s vámi, teď už mám dražbu.

tohle byla jedna z nejúspěšnějších zpěvaček historie. Shakira na Hit Radio City. Mimochodem, i když se nám to teď může zdát naprosto neuvěřitelný, tak Shakiru vyhodili ze školního pěveckého sboru, protože údajně její hlas připomínal, a teďka pozor, ječící kozu. Jako což je vtipný, když si teď představíte, že nedávno zaspívala na slavné pláži Copacabana v Riu, kde na její vystoupení přišlo 2 miliony lidí. Chápete to? 2 miliony lidí na koncertě. Vůbec nechápu, jak se tam řeší, když potřebujete na záchod. Jdeme radši na další hity. Teď Michael Schulte a Rehab. Díky, že s námi.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tolik pondělní romantika, Kristýna Perry s vámi Hit Radio City a vzpomínáte si ještě na Jaromíra Soukupa, no toho od Agáty, jeden čas. Svého času vlastník televize, současně moderátor asi 420 jeho pořadů, jako třeba Pozor Soukup, Týden podle Jaromíra Soukupa, Kauzy Jaromíra Soukupa, no a tak dále a tak dále. Osobně se divím, že se jeho děti nejmenují děti Jaromíra Soukupa. No, ale tenhle bývalý, řekněme, mediální král zažívá takové náročnější finanční období, jo? A tak byl z dražby koupen jeho areál na Praze v Braníku. Ale okolnosti dražby byly údajně takový, no, kulantně řečeno zajímavý, a tak to prověřuje policie. Navíc potom, co ta dražba proběhla a vše se vyřešilo, se tam už asi rok nebo dva nic moc neděje. Vlastně nic neděje. Každopádně slibuje se tam místo, které by mělo vyřešit nedostatek míst ve školách. To je odvážný, záslužný cíl a zní to hezky. Pokud tam ty děti teda nakonec nebude učit sám Jaromír Soukup.

tahle spolupráce se líbí, tahle se povedla. Calvin Harris, John Newman, Hit Radio City s vámi. No a naše soutěže pokračují dál. A například až do 8. října každý čtvrtek s námi můžete vyhrát luxusní zážitek přímo na Vltavě. V odpolední show s Dominikem, Vincentem a Andreou hrajeme o plavby z Prague Boats a jako je z čeho vybírat. Loď rovnou pro celou partu, kde vás vezmou kolem těch nejznámějších pražských památek, nebo pokud byste raději chtěli romantiku, chápu, tak v nabídce je i křišťálová večeře Deluxe pro dva. No a na 3 hodiny budete mít pro sebe třeba prosklenou loď. To bude sladký jak z Titaniku. Akorát bez toho ledovce a předpokládám teda se šťastným koncem. No stačí si naladit Hit Radio City každý čtvrtek mezi 15. a 18. hodinou, no a hlídat si, až ve vysílání zazní Prague Boats. No a kompletní pravidla případně najdete na našich webovkách. Tady už pokračujeme v našem hudebním výběru. Tohle jsou Five and Queen. Hezký pondělí.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Hit Radio City.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

tohle jsou zlatý devadesátky Army of Lovers, Hit Radio City s vámi, první společná hoďka se nám pomalu a jistě blíží ke konci. Pokud máte přátelé ve svém okolí nějakýho Václava, což je dost pravděpodobný, protože jich tady máme asi 123 tisíc, tak jim nezapomeňte popřát k dnešnímu svátku. No a pokud se na nás někde z Hezora dívá patron naší země, tedy svatý Václav, tak vzhledem k tomu, co jako lidé občas předvádíme, doufám, že bere silné léky. Tady už docela třeba Lady Gaga.

0: Tohle byla kapela Jelen a jejich Magdalena s vámi Hit Radio City. Každou chvíli tu bude druhá hodina a tak jsou tu pro vás nejnovější zprávy.
1: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si připomínáme Den české státnosti. Ten připadá na svátek svatého Václava, knížete z rodu Přemyslovců. Václav je symbolem počátku české státnosti a spojuje v sobě středověké vladařství s mučednictvím. Jen dodám, že státní svátek 28. září je rovněž spojován s pracovním volnem. Píše o tom server CNN Prima News. Češi se obávají dalšího zdražování energií. Vyšší ceny očekává 60% domácností. To je nejvíce za poslední dva roky. Zlevnění naopak čeká jen 7% lidí a za důvody zdražování nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Změnu dodavatele plánuje pouze každý sedmý Čech. Více než 3/4 ji pak vůbec nezvažují. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie. Z hor v indonéské Papuji mizí poslední zbytky takzvaného věčného sněhu. Ledovce nedaleko rovníku rychle ustupují a podle odhadů by mohly kvůli klimatickým změnám úplně zmizet už během 1 až 2 let. Ještě před 100 lety přitom

0: Sníh a trvalý led pokrývaly všechny čtyři hlavní vrcholy pohoří Sudirman. No a útočník Martin Nečas z Coloráda bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlsen z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Po zprávách jako vždy počasí tady v Praze a okolí máme aktuálně kolem 22 stupňů a jasno nebo skoro jasno, to by se nás mělo držet celý den, v noci pak by to mělo spadnout na 8 stupňů, no a zítra počasí jako přes kopírák s tím dnešním. S vámi už Tomáš Kočárník, druhá hoďka před námi a za chvíli tradičně mrkneme na nejvíc bizarní události za posledních pár dní.

Tohle byla Leonie, s vámi taky Hit Radio City, krásné odpoledne. No a jako vždycky je tady víkend, nebo prodloužený víkend a my tady máme zvláštní bizarnosti, které se za posledních pár dní staly a co vám budu povídat, bylo to plodný, tady je drobný přehled. Vláda řeší nízkou porodnost, lidi nám prý nesouloží, nadnesl Babiš. Docela se těším, až přijde moment, kdy nám to vláda prostě přikáže. Jediné, čeho bych se bál, už kvůli našim dámám, je to, aby se opět, jako vždycky, nezřídil na tohle nějaký vládní zmocněnec. Druhá zpráva. Indie se snaží prosadit zákaz fast foodu do 50 metrů od škol. Naprosto revoluční a dokonalá a převratná myšlenka, ale jsem si jistý, že hladové dítě s chutí na mekáč vám těch 50 metrů uběhne i na jedné ruce. No a na závěr vyrazíme do Londýna. Unesli muže s chudými kamarády, museli dát obří slevu na výkupné. Je to drsný, na druhou stranu, kdyby někdo unesl mě, tak zloději mojí rodině budou muset ještě platit za to, aby si mě vzali zpátky, takže tohle je ještě po.

Tohle byl Omy s hitem Cheerleader, s vámi taky Hit Radio City. Krásné a slunečné odpoledne. Jinak tahle písnička je důkazem toho, že si každý zaslouží druhou šanci. Protože původně v roce 2012 nikoho nezajímala, a tak si ji vzal pod palec německý producent Felix Jane a stal se z toho světový megahit. Jo, co si budem povídat, Němci za to uměli vždycky vzít, i historicky. Tady už ale pro vás v našem pondělním playlistu další hity bude Katy Perry, Nico Santos, ale jako první Distribute the Sound of Silence.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio, zlepši si náladu.

Nico Santos, Fastboy a taky hit Radio City. Pokud byste hledali program na dnešní sváteční den, tak teď pro vás něco mám. Na našich chlubítkách, tedy sociálních sítích Facebooku a Instagramu pro vás máme speciální pozvánku, protože právě dneska Zoologická zahrada v Praze slaví 95 let. Úctíhodný věk, pořád na to nevypadá a energie má na rozdávání. No a při té příležitosti pro vás právě dneska mají připravený speciální program, který vás vezme do 30. let minulého století. Je tu dobová móda, historická vozidla, swing, tanec, speciální komentovaná krmení a spoustu dalšího programu. Takže pokud byste chtěli oživit svoje sváteční pondělí, tak doporučuji rovnou vyrazit do Pražské zoologické zahrady, protože dnešek je tam opravdu výjimečný. Tady už pro vás ale jdeme zase hrát, teďka Eva Farná a kapela Miraj.

0: s hitem Maria, s vámi Hit Radio City, no a po prodlouženém víkendu se nám vrací zpátky náš City Quiz.
1: Dopolední kvíz Hit Radia City. Písemka pro celou Prahu.
0: Je to tak, každý všední den po desáté s námi můžete hrát o naše super ceny. Minulý týden jsme například soutěžili o vstupenky do pražské zoologické zahrady. No a další soutěžní kola a další vstupenky do pražské zoo pro vás chystáme už od zítra, jako vždycky v našem dopoledním vysílání po desáté hodině.
1: Dopolední kvíz Hit Radia City.
0: Ale do úterý ještě daleko, do toho pracovního dne ještě daleko, teď užíváme prodlouženého víkendu, no a pro vás už další hromada hudby, jako první tu bude Pink s jejím hitem Try.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Nico a Vince, jich Am I Wrong na Hit Radio City právě teď. Zbývá nám ještě posledních pár minut, tak by byl hřích, kdybychom toho času nevyužili s našimi hity. Za chvíli už ale budou nejnovější zprávy, abychom v tom chaosu světovém i domácím zůstali tak nějak v obraze. Teď ale Gotye a Kimbra nebo David Guetta a Kim Petras na Hit Radio City. Now and then I think of when we were together.

Jak jsme slíbili, tak jsme doručili David Guetta, Kim Petras, jejich společný hit tady u nás na Hit Radio City a teď už naše informační okénko, tedy zprávy a počasí.

0: Slavíme totiž svátek svatého Václava. Den české státnosti patří mezi zákonem vyjmenované dny, kdy musí mít maloobchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno pak mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost. Má splnit cíle stanovené pro rok 2030. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy, kterou vypracovala Evropská obranná agentura, vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Informuje o tom agentura Reuters. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil 8 tisíc. Píše o tom dnes agentura AP. Nemoc si od začátku nynější epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce životů. A jdeme na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 30. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal šestým českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské céčko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpátky do týmu Floridy.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Zprávy za námi, počasí právě teď. Teploty se nám tady v Praze dneska budou pohybovat až kolem 25 stupňů. Jasno nebo skoro jasno by se nás mělo držet celý den. V noci by to mělo klesnout kolem 8 stupňů nad nulou. No a zítra to babí léto bude pokračovat.
1: Hit Radio City.
2: S vámi pořád Tomáš Kočárník a za chvíli mrkneme na takovou esenci lidské blbosti. To budete koukat.

To je vždycky doják s tím Brunem Marsem. Tady u nás na Hit Radio City. No a teď vyrazíme na české dálnice a to pořádnou rychlostí. Tiskomá mluvčí Tomia Okamury jela 176 km na dálnici a u toho byla samozřejmě přistižena s mobilem v ruce. No, paní mluvčí na to reagovala klasicky, ukradli mi Instagram a někdo to tam přidal. Jo. Osobně si myslím, že v kategorii nejvíc pitomé výmluvy můžeme dát tuhle na podle mě krásný druhý místo. Hele, druhý místo je super, stále totiž vede Filip Turek a jeho půjčování mobilu v hospodě. No a když se nad tím zamyslíte, ať už první nebo druhá výmluva, to je tak pitomý.

0: Miley Cyrus a její dneska už legendární hit Wrecking Ball na Hit Radio City. Možná znáte příběh téhle skladby. Miley Cyrus už ve své kariéře prostě vadilo, že ji všichni vidí jako tu hodnou holčičku, nevinnou ze seriálu Hannah Montana, a tak prostě natočila videoklip, kde sedí nahá na demoliční kouli a boří zdi. Byla to rozhodně zajímavá odpověď na celou tu kauzu a divím se, že se k tomu videoklipu na to nenabalila nějaká stavební firma, byl fakt dobrý. Troufám si říct, že by zakázky jenom pršely. Tady už pro vás další hromada hudby. Alex Warren, Pitbull a Christina Aguilera, ale jako první tenhle český megatalent. Dáme si Kateřinu Marie Tichou a její Plamen. Díky, že jste s námi.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Alex Warren, s vámi taky Hit Radio City, za chvíli třeba Timberg nebo Coldplay, no a dalo se to čekat, nová lanovka na Petřín láká davy. Je tu nádherný prodloužený víkend s babým létem, no a lanovka na Petřín se po dlouhých 2 letech konečně otevřela. Hezké počasí, takže se to asi dalo čekat, ale na to, aby se lidé svezli nahoru, se stojí fronty stejně dlouhé jako za komunismu na banány. Rekonstrukce trati vyšla na zhruba 134 milionů korun, no a nové vozy stály skoro 138 milionů korun. Takže fajn, že se taky jednou projedou lidé za ty peníze a nemusíme na ten Petřín šlapat ten šílený krpál. O to víc ještě, když je furt vedro. No a současně si taky můžeme užívat takových těch vzácných chvil, až ta lanovka zase bude mimo provoz. Ale kdo ví, třeba jsem velký pesimista, za ty prašule by to mohlo fungovat, držíme tomu palečky, takže pokud chcete, šupky dubky nahoru, ale bacha, jsou fronty.

Coldplay, Little Simsa, Burna Boy, We Pray na Hit Radio City. No a samozřejmě připomínám, že dneska je ten typ státního svátku, kdy mají velké obchody zavřeno, takže pokud u vás doma v lednici nebo v špajšce je nějaká, řekněme, zásobovací krize, která by samozřejmě nevydržela těch pár hodin do úterý, tak přesně pro tyto dny máme speciální instituce, které mnohdy lidem zachraňují v takovýchto případech životy, tedy benzínky a vietnamské večerky. No ale my jdeme na Bonda, na Jamese Bonda. Pokračujeme v našem hudebním výběru a teď si dáme Adele a...

0: tebou.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

ale tak tohle se k tomu slunci hodí. Kygo, Zac Cable a Neil Rogers. Hit Radio City s vámi, no ještě docela dáme další hromadek hitů, ale mezi tím na našem chlubítku, tedy na Facebooku, jsme pro vás spustili takovou speciální anketu, kde se vás ptáme, která filmová hláška je podle vás ta nezapomenutelná. Nechci jmenovat konkrétní příklady, které v komentářích aktuálně máme, u toho se můžete pokochat sami, navíc je to často vulgární, co si budem. Česká filmová tvorba je někdy velmi silná. Tak nám napište tu vaši oblíbenou hlášku do komentářů pod příspěvkem na Facebooku. No a tady už jdeme zpátky k hudbě. Teďka Global DJs.

0: čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Krásné pondělní odpoledne přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Hotově platíme v Česku čím dál tím méně. Více dáváme přednost kartě. Digitální platby preferuje rekordních 61% Čechů a 80% by kartou platilo při každém nákupu, kdyby to bylo možné. Ukázal to aktuální průzkum společnosti Mastercard. Silná bouře s větrem a vydatnými dešti zasáhla severovýchod Spojených států a připravila o elektřinu až 130 tisíc odběratelů. Od minulé soboty sužuje několik měst, včetně New Yorku, Bostonu a Filadelfie. Informovala o tom agentura AFP. A teď zpráva ze světa zvířat. Na Novém Zélandu se sešlo skoro 300 morčat, upravených, načesaných a připravených zabojovat o titul toho nejhezčího. Výstavu si nenechali ujít stovky fanoušků, kteří obdivovali pečlivě připravené chlupáče. O vítězi nakonec rozhodovali dva rozhodčí. Mezi nimi byl i jeden Čech, který morčata chová už více než 20 let. A jdeme na sport. Tomáš Macháč se konečně dočkal první výhry na okruhu ATP po 4 měsících. Berounský rodák kvalifikaci na prestižní podnik v Pekingu přehrál Němce Jannika Hanfmana 7-6, 6-7, 6-4.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
2: Po zprávách jdeme zase na počasí. V Praze a okolí dneska jasno nebo skoro jasno a takhle by to mělo vypadat i zítra. Stejně jako dneska i v úterý maximální teploty do 23 stupňů, no a v noci by to mělo být něco mezi 8 až 10 stupni.
0: Hit Radio City.
2: S vámi Tomáš, je tu nová hoďka, doufám, že máte úsměv na tváři, samozřejmě ne moc dlouho a ne moc velký. To pak dělá vrásky, že jo?

Felix Jane a Jasmine Thompson, Hit Radio City s vámi. A tak co? Jak jste na tom s tím tankováním? Jak to dáváte? Povídejte. Já vím, je to drsný. Je to drsný, ceny nafty se aktuálně blíží k rekordní hodnotě z března 2022. Pohybujeme se většinou tak kolem 50 korun za litr, za benzín, no a tak 46 korun, no, za naftu. Pro vládu je to teď samozřejmě těžký a není to úplně snadný, protože na tuhle situaci nadávat je daleko snazší, když jste v opozici, ne když vládnete a děje se to vám. Každopádně doufám, že to zvládáte, že to zvládá vaše peněženka a pokud to nedáváte, doporučuji natankovat vždycky za 500. Máte to pod kontrolou, chápu, není to úplně dobrá taktika, ale já nic lepšího nemám. No a pokud ceny paliv budou pořád a pořád stoupat, tak za chvilku bude ekonomičtější si koupit kokain a všude si doběhnout.

Tohle byly hudební legendy jménem Green Day tady u nás na Hit Radio City. No a prosím vás, pokud máte případnou závislost na téhle kapele, což je naprosto legální a z mého pohledu pochopitelný, tak Green Day spustili svoji vlastní internetovou televizi, která jede 24 hodin, 7 dní v týdnu, živě na YouTube. Je to zdarma, úplně zdarma, jedou tam jejich hudební videoklipy, koncertní záznamy, dříve nepublikované archivní záběry, no a možná po 10. večer i nějaké ilegální záběry. Kdo ví, u téhle kapely nikdy nevíte. Každopádně, pokud chcete a jste fanoušci, můžete mrknout. No a my se jdeme zase dojímat. Bude Sebastian, Alex Hepburn, ale jako první Passenger a jeho nejslavnější hit Let Her Go. Na Hit Radio City. Hezký odpoledne.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

tohle byl Sebastian a exkurze do Barcelony tady u nás na Hit Radio City. A lidé pražský, pokud používáte místní MHD, tak důležitý novinky. Bude konec takzvané staré PIT lítačky. Samozřejmě ta nová verze bude stát desítky milionů, to je jasný, dneska nic není zadarmo, prosím vás. A tahle nová verze PIT lítačky by měla údajně začít fungovat na začátku příštího roku. Prý nebude potřeba nic instalovat, tak uvidíme, co uvidíme. A s touhle novou verzí budete údajně mít možnost objednávat si poptávkovou dopravu, platit poplatky za nabíjení elektromobilů, vypočítávat si zpoždění, což se bude hodit velmi často, no a taky aplikace bude údajně doporučovat ten nejvýhodnější vagon v metru pro rychlejší výstup a přestup. Pokud to náhodou nevíte, že prostě na Florenci se chodí doprostřed, protože pak se přestupuje, no bude to určitě super a máme se na co těšit, to jo.

0: DJO End of Beginning tady u nás na Hitrádiu City v našem podnělním playlistu a máme přesně 16 hodin a 38 minutek k tomu. No a přátelé, připomínám, že pokud máte rádi výhody zdarma, což řekněme si upřímně, má rád úplně každý člověk na planetě, 100%, tak doporučuji se přes naše webovky zaregistrovat do našeho klubu šampionů. Máte to za pár vteřin, nic vás to nevstojí, no a například ještě teďka v září máte díky tomu šanci si s námi vysoutěžit vouchery na zážitky, a to v hodnotě až 5 000 korun. Ať už pro vás, nebo nějaký praktický univerzální dárek pro někoho, komu nevíte, co dát, tak na to nezapomeňte. Registrace do našeho klubu šampionů na www.hitradiocity.cz. A my posíláme další hudbu. Jako první Imagine Dragons a jejich Bad Liar. Díky, že jste s námi, no a pěkný slunečný pondělí.
1: Hit Radio.

Rehab in my head, no a taky naše hit Radio City. 16 hodin 50 minut a mimochodem, pokud to náhodou nevíte, tak svatý Václav samozřejmě patron naší české země, ochránce, je ale také patron Prahy, sládků a vinařů. Ještě jednou, sládků a vinařů. Takže pokud jste takový ty historičtí, alibističtí badatelé, kteří hledají nějaké souvislosti a argumenty pro to, aby si mohli zrovna třeba v určitý den dát nějaký drink, tak dneska jste úplně v klidu. Sveďte to na svatýho Václava. Tady už další hity a teďka Zlatá Slavice. Tohle je Eva Farná.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Hezké pondělí v 17 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Na pražském staroměstském náměstí se dnes odpoledne koná demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři chtějí varovat před hlasováním pro kandidáty hnutí ANO, premiéra Andreje Babiše v senátních volbách a populisty a extremisty v komunálních volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb se pak uskuteční 9. a 10. října. Babí léto je tady. Česko čeká slunečný týden s teplotami až kolem 25. Pršet podle meteorologů spíše nemá, pouze ráno se místy mohou objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno s teplotami okolo 25. Padat pak budou zase o víkendu. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Uvedla to SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž bylo nejisté, zda se jí to vůbec povede. Napsala to agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď má obletět 6x Zemi a vypustit satelity služby Starlink. No a Čína se chystá snížit cla na širokou škálu zemědělských produktů ze Spojených států. Od kukuřice a pšenice až po maso a mléčné výrobky. Snížení cla se však netýká sojových bobů, které jsou nejvíce dováženou zemědělskou položkou, informuje Reuters.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Co se počasí týče, tak jak již bylo řečeno ve zprávách, je tu babí léto, maximální teploty dneska až 25 stupňů Celsia, celý den jasno nebo skoro jasno, v noci nám to klesne, bude také jasno, přes noc 8 až 10 stupňů maximálky, no ale zítra počasí jako přes kopírák s tím dnešním, to znamená úterý skoro jasno až polojasno a taky teploty do 25 stupňů Celsia.
0: Hit Radio City.
2: Tady pořád Tomáš Kočárník, dáme Chinaski of Monster and Men a pak vám něco povím. Ježiš, to budete koukat.

of Monster and Men, tady u nás je hit Little Talks na Hit Radio City. No a prosím vás, jak rychle odpovídáte na zprávy druhých lidí? Na internetu a hlavně na sociálních sítích vás pořád někdo poučuje. Furt vám někdo radí a na mě teď konkrétně vyskočilo video, kde nějaký pán vysvětluje, že pokud na zprávy odpovídáte do vteřiny, máte ADHD. Pokud na zprávy odpovídáte do minuty, máte údajně závislost na telefonu. A když odpovídáte na zprávy do 5 minut, tak je to pořád moc rychlá reakce a jste závislí. Jako, takže ne. Ne, tohle je nesmysl, je to lež. Pokud bych měl to vztáhnout sám na sebe, tak pokud lidem odpovídám na zprávy buď do vteřiny, do minuty nebo do 5 minut, neznamená to, že odpovídám rychle, neznamená to, že mám ADHD, neznamená to, že mám závislost na telefonu, znamená to jednu jedinou věc.

0: Tohle byl Ed Sheeran na jeho Castle on the Hill na Hit Radio City. Možná jste to zaregistrovali, ale Ed Sheeran má takovou teďka menší krizi, dostává poměrně CRS od veřejnosti a taky od svých fanoušků, protože když se do toho tahá politika, do té hudby a do té kultury, tak to vždycky bývá náročné a takové, řekněme, ošemetné. Co si budem? My jsme tady zcela apolitický a apoliticky rovnou můžeme frčet na další hity. Takže jsme v klidu. A naprosto apoliticky a nezávisle říkám, že tohle je fakt pecka. Rozjedem to. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: Hey, hey, hey. Come on, let's go.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Tohle byly Red Hot Chili Peppers na Hit Radio City a moji drazí praští řidiči. Jedním slovem, bacha. Jedno z nejvíc vytížených míst v okolí Prahy čeká velká proměna. Rozjeli se stavební práce na křižovatce Třeboranice, kde se potkává dálnice D5 a Pražský okruh. Velmi populární místo, do 13. října tady zůstanou zachovány jenom dva jízdní pruhy v každém směru a rychlost se sníží na 80 km v hodině. A vzhledem k tomu, že v trošku hustším provozu se to tam v podstatě bude měnit v jedno velké parkoviště, tak podle mě se těch 80 kilometrů tam stejně ani nikdy nepojede. Stručně řečeno, pokud můžete, do 13. října se napojení D5 a Pražského okruhu vyvarujte a když už tudy budete muset jet, tak pevné nervy. Tady už ale pro hezčí podvečer pozitivní hit, takovou fajnovou vibovku. Adam Ďurica tohle umí, to je jeho mandolína.

0: Tohle byla Pink a tohle je Hit Radio City. No a protože dneska slavíme Den české státnosti, tak jsme na náš Instagram pro vás přidali speciální příspěvek, kde rozebíráme, v čem jsme jako Češi jiní od jiných národů. Máme tam například hokej, pivo, houbaření, ale zajímal by náš váš názor. V čem jsme podle vás my jako Češi takový unikátní? Dejte nám vědět do komentářů, ať už je to pozitivní nebo negativní, bereme všechno. No a my už tady vyrážíme na exkurzi do zoo. Tohle bude Shakira. Díky, že jste s námi.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pracovní den 5 hitů, které tě naučili milovat hudbu. Největší hity, největší srdcovky. Hned po snídani šampionů.
1: Na Hit Radio City. Zlepši si náladu.
0: Hit Radio City.

0: tohle byly Maneskin na Hit Radio City, bude 18 hodin, takže já už musím zase mazat. Užívejte prodlouženého víkendu, zvládněte ten týden pracovní, ať vás čeká cokoliv, hlavně se nenechte vytočit, je to nezdravé a nic to nevyřeší. Těším se na vás zase v sobotu po 13. hodině, bo s vámi Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal šestým českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské céčko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpět do týmu Floridy.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Hit Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: dětmi.
1: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: dětmi.
1: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Největší hity, které jsme poslouchali v 90.
5: A většinu z nich posloucháme dodnes.
4: Hit Radio 90.
5: V DABu, na internetu i v aplikaci Rádia.cz.
4: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.